Thank you.

0: from Ariana Grande.
1: It's Hozier. Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: starostí celým širým světem, večer pít víno, na nebe se dívat, dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Hit Radio Kontakt.

0: největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární rockset, taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Dr. Pepe a další. Vstupenky na webu benácká.cz. Benácká, pojďte se bavit!
1: Hledáte kvalitu a styl ve stínící technice? Teď je ten správný čas obrátit se na Klimax a barevný svět Liberec. Barevný svět /lbc.cz.
2: A je to tady. Prodej na smyk v nákupním centru Fórum. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 16. července u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv dva produkty s výjimkou Lega a triček za 59. Těšíme se na vás ve smyku.
3: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
4: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
3: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
4: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
3: Zahradagalas.cz.
5: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.

0: Auto Koutek.
1: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
0: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
1: Výhodné financování.
0: Pro nové i ojeté vozy.
1: Ale jen u Auto Koutek.
0: Dobrá adresa pro váš vůz.
1: www.autokoutek.cz.
0: Již 30 let.
2: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Krásné sobotní ráno, je přesně 7 hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Dlouhodobé sucho a intenzivní vlny veder ve Francii způsobily velký úbytek vody i v řekách. Loira v některých úsecích už skoro vyschla. Úřady zavádějí omezení kvůli šetření s vodou. Teploty by měly ve Francii i v nadcházejících dnech stoupat nad 40 stupňů Celsia. Rozsáhlý požár výškové budovy v centru Zlína policie prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecního ohrození z nedbalosti. Hrozí za něj 5 let vězení. Hasiči v noci na pátek požár lokalizovali a mají jej pod kontrolou. Zároveň snížili stupeň požárního poplachu z nejvyššího 4. až na 2. Budova prý bude muset být podle statiku zdemolována, buď spadne sama, a nebo se bude muset použít těžká technika. A pojďme také na fotbal. Ve čtvrtfinále mistrovství světa podlehla Belgie favoritům ze Španělska 1-2. Gólem v závěru utkání rozhodl stejně jako proti Portugalsku žolík Mikel Merino, který byl na trávníku necelé 2 minuty. Španělé, kteří z Belgii neprohráli už 40 let, se v semifinále utkají s Francií. Brankář Unai Simon poprvé na turnaji dostal gól a jeho rekordní série neprůstřelnosti na mistrovství světa skončila. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Na zámku Zákupy dneska probíhá první zastávka pohádkové tour, neboli soutěžní mobilní bojovky. Plňte úkoly, sbírejte body a putujte po stopách pohádkového pokladu napříč 4 zámky. Můžete se těšit i na setkání s princeznami a rytíři. Další zastávka pohádkové tour bude příští víkend na zámku Šluknov.
8: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
6: Dnes v podstatě je podobné počasí jako včera, jasno až polojasno, během odpoledne nějaká ta oblačnost, no a nejvyšší teploty odpoledne znovu podobné jak včera, 28 stupňů Celsia.
9: Krásné sobotní ráno, 7:03. Vy, kdo teď vstáváte, protáhněte se, dejte si kafe, zkuste se usmát, venku je krásný den. No a my si společně tu sobotu uděláme nádhernou. S vámi Kateřina Pechová, doufám, že pokud vstáváte teď, nebo jste třeba už pár hodin na nohou, takže to zvládáte. A s tím úsměvem ideálně k tomu ty nejlepší hity. Za chvíli Hunter X a teď už Skript a Will.i.am. Tak jdem na to.

Hunter X právě teď na Hit Radio. Krásné sobotní ráno všem. A dneska je ten den. Dneska je den velkého českého finále. Linda Nosková a Kája Muchová proti sobě dneska nastoupí v gala večeru českého sportu ve finále Wimbledonu. Neuvěřitelný. Já myslím, že nikdo z nás nezná takový ten pocit, kdy vlastně fandíte oběma. A je to bitva úplně o všechno. Obě jsou to skvělý ženský. Linda třeba ještě před pár měsíci dobrovolničila ve škole v Africe. Obě o sobě říkají, jak jsou milé a jak se mají rády. No a to uvidíme dneska, jak se mají rády. Já věřím, že do tohohle souboje obě půjdou naplno a bude to neskutečná přehlídka tenisu. Na to všechno bude z královské lože shlížet Petra Kvitová. No tak to je nádhera, že jo? To je... já bejt holkama na tom kurtu, tak jsem normálně nervózní. Věřím, že oni asi taky trochu jsou. Držíme pěsti, tuhle pohádku si prostě užijem.

0: Kygo a Parson James stole the show v éteru Hitrádia. Krásné ráno, dneska 11. července je prosím pěkně den populace. A náhoda tomu chtěla, že vzhledem k tomu, že právě populace kolem nás často poměrně dost stresuje, máme za sebou pracovní týden, takže určitě víte, o čem mluvím, i kdyby to byl jeden konkrétní kolega, tak na dnešek připadá taky den mochita. Náhoda? Nemyslím si. Je to tak, podle mě to spolu úzce souvisí, abychom ten den populace mohli řádně oslavit. Je teda 7 ráno, tak teď ještě asi ne. Teď si dejte normálně kafe, nebo čaj, nebo kakao, co máte rádi. Ale mějte to mochito někde vzadu v hlavě, jo? Přijde jeho čas. Přijde taky čas dalších hitů, a to už za malou chvilku. Daniel Powter, Sunfelt nebo Xindl X.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Xindl Xa dovolená v éteru Hit Rádia, krásné ráno, 7:30. Teď už aktuální update s Filipem.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, kuriózní případ řeší v jedné čínské zubní klinice. Pacient tam přišel s běžnou bolestí jednoho zubu, jenže lékaři mu jich bez jeho vědomí vytrhli rovnou 12. Aby toho nebylo málo, klinika mu za tento radikální zákrok okamžitě vyprázdnila bankovní účet. Muž se teď s nemocnicí soudí a případ vyšetřuje tamní policie i zdravotní komora. Neobvyklé zásnuby zažil New York. Zamilovaný pár horolezců se rozhodl, že si řekne své ano na velmi netradičním místě. Bez jakéhokoliv povolení vyšplhali až na samotnou anténu slavného mrakodrapu Empire State Building. Z romantického momentu ve výšce stovek metrů nad zemí je ale rychle vyvedla policie, která na oba dobrodruhy nasadila klepeta. Zahraniční letecké společnosti začínají zavádět revoluční novinku, která potěší všechny zapomnětlivé cestující. Na vybraných letištích totiž plně přecházejí na biometrické odbavení. Vaše tvář se tak stává vaší letenkou i palubním lístkem. K nástupu do letadla už nebudete potřebovat žádné papíry ani aplikaci v telefonu. Stačí se jen usmát do kamery.

0: Ray Dalton, posloucháte Hit Radio. Máme tady jednu důležitou zprávu, píše Katka, prosím vás, jo, v Samolesech u Pluhova Žďáru, vy, co se pohybujete v okolí, určitě přesně víte, kde, pobíhají tam po silnici dvě strakatá telata. Tak jenom prosím vás, pokud tudy budete projíždět, tak extrémně opatrně, víme, že telata se občas chovají jako telata, no, to je jasný. A prosím vás, pokud někomu z té oblasti chybějí dvě telata, tak pravděpodobně víme, kde jsou právě na té silnici, tak si pro ně když tak asi dojděte, jo, ať se telátka vrátějí domů. Opatrně na těch silnicích i takhle v sobotu ráno. Věřím, že tenhle telecí příběh bude mít dobrý konec. Další hity za chvilku, Alvaro Soler, taky Rihanna nebo Coldplay.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
3: všude je fajn. A je to tady. Prodej na smyk v nákupním centru Fórum. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 16. července u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv dva produkty s výjimkou Lega a triček za 59. Těšíme se na vás ve smyku.
4: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duh, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
5: Na Königsteinu se otřásá země. Pevnost Königstein v Saském Švýcarsku. Jen 20 minut od českých hranic. Mohutné hradby, nádherné výhledy a celodenní zábava pro děti i dospělé. Novinka, zážitková rekonstrukce, útok na Königstein. Zažijte pevnost Königstein na vlastní kůži. Vše i v češtině.
1: Hit Radio.

0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
2: Cítíte tu vůni moře? Ne, to je normální. Rádio vůně neumí. Ale IQ Park ano.
3: Nová expozice Moře smyslů v IQ Parku probudí zrak, sluch, hmat i další smysly.
2: Objevte, že moře může vonět, znít i překvapovat.
3: Moře smyslů v IQ Parku.
2: Moře smyslů jen v IQ Parku.
4: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Krásné sobotní ráno, je 8 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Dříve si zloději museli sledováním vytipovat domy, moderním pachatelům dnes stačí internetové připojení. Dost často jsou to totiž sami majitelé, kdo zloděje na prázdný dům upozorní momentkami z letišť nebo živými reportážemi z dovolené na sociálních sítích. Počty případů vloupání přitom v letních měsících rostou. Nejlepším evropským ostrovem pro letní dovolenou je kanárské Tenerife. Vyplývá to ze studie společnosti Saga Holidays, která hodnotila počasí, jídlo a množství zeleně. První desítku žebříčku naprosto ovládly destinace ze Španělska a Chorvatska. Druhé místo obsadila španělská La Palma a čtvrté chorvatská Korčula. Jedinou výjimkou nastupních vítězů je portugalská Madeira, která vybojovala bronz. A pojďme také na sport. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa ovládl na světovém poháru v Montrealu závod na kilometrové trati a připsal si třetí letošní pohárový triumf. 33-letý český reprezentant porazil v Kanadě druhého Maďara Daniela Fejese o 63 setin sekundy. Finálová jízda byla kvůli extrémnímu silnému protivětru pro všechny závodníky dlouhá a fyzicky náročná. Těsně pod stupni vítězů pak skončil český čtyřkajak, kterému bronzová medaile utekla o pouhých 18 sekundy.
6: Ostré lokty, zběsilé tempo a atmosféra, jakou jinde nezažijete. To je JBC Forex Revelations v Jablonci nad Nisou. Na nejtvrdší forecrossové trati světa to rozbalí světová elita v čele s Tomášem Slavíkem, tváří závodu a domácím šampionem. Nad hlavami opět proletí Martin Šonka a těšit se můžete i na afterparty.
7: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
5: Dnes očekáváme jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno, teploty hodně podobné jak včera, maxima na 28 stupních Celsia.
8: Krásné dopoledne, nebo ještě ráno, 11. července, to znamená, že 1/3 července už je pryč, jo? Letí to, když se dobře bavíte. Walk the Moon do uší právě teď.

Kateřina Marie Tichá, Féteru Hitrária, krásné ráno. No ano, už jsem to zmiňovala, máme Světový den populace. Prosím vás, je to v podstatě proto, že dneska je to přesně 39 let, co počet obyvatel země dosáhl 5 miliard lidí, jo. Nevím přesně, jak se to dá vypočítat, ale ten jubilejní člověk, to je hezký, se narodil v roce 1987 v 1:37 ráno v jugoslávském Záhřebu. Byl to kluk Matěj Kaspar a takže gratulujem, teď očividně slaví 39 let, což je hezké, že si to takhle rozhodně zapamatujete a dost možná vám přeje spousta lidí po světě. Ale pozor, jo, 39 let je to od 5 miliard. 10 miliard lidí by mělo na naší planetě být už v roce 2050. Za 24 let. To není tolik. Jo, není to tolik. Taková jedna roztomilá tlupa opiček jsme kdysi byli, no podívejte, kam jsme to dotáhli. Katy Perry a Skip Marley právě teď.

0: Imagine Dragons a Sharks, posloucháte Hit Radio. Krásné sobotní ráno všem, 8:45. Pokud teprve vstáváte, tak se protáhněte. Jo, to je vždycky potřeba natáhnout ruce, nohy pořádně, aby to tělo vědělo, že jste vzhůru, jo, protože se budete pohybovat pravděpodobně podobně po bytě. Dneska má být krásně, jo, má být fakt moc hezký den, sluníčko, teploty, tak jako do 30, což je ještě snesitelný, ideální den na nějaký lehký výlet, vyrazit k vodě, nebo jenom tak prostě bejt a užít si hezkou sobotu. Tak doufám, že si ji můžete užít, pokud jste v práci, vydržte. To bude dobrý. A aspoň víte, že jste nepostradatelní. Za chvíli One Republic, taky Harry Styles nebo BB Rexha.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
2: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být svědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic.cz nebo volejte 734 579 079.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
6: A je to tady. Prodejna Smyk v nákupním centru Fórum. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 16. července u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv dva produkty s výjimkou Lega a triček za 59. Těšíme se na vás ve Smyku.
7: Tour de France na Hit Radio Kontakt. Sledujte denně aktuální dění ze všech etap. Poslouchejte Hit Radio Kontakt a projeďte Tour de France s námi.
8: Každá etapa má svůj cíl a ten váš může být v historickém Líbigově městečku. Vily na Zátočí. Pouze dvě rodinné vily. Vily na Zátočí.cz.
9: Léto má svůj zvuk.
10: Cinknutí ledu.
9: Smích přátel.
10: Hudbu, kterou máš rád.
9: A chuť, která k tomu patří. Svianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
10: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
9: Když chceš něco dobrého místo přeslazených limonád nebo energiťáků, sáhni po Svianele.
10: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
9: Svianela, česká tradiční limonáda.
11: Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: ráno. Máme 8:30, ranní update s Filipem.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, neobvyklé překvapení zažil řidič kamionu ve Francii. Během povinné pauzy na odpočívadle uslyšel z nákladového prostoru podivné zvuky. Když otevřel návěs, zjistil, že se mu v nákladu drahé elektroniky zabydlela rodinka divokých prasat. Zvířata se dovnitř dostala roztrženou plachtou a stihla zničit několik krabic. Italské Benátky řeší další bizarní incident s turisty. Dvojice mladíků se rozhodla, že ušetří za hotel a uslala si ve spacácích přímo na slavném mostě Rialto. Jejich romantickou noc pod širým nebem ale brzy ráno rázně ukončila městská policie. Oba výtečníci dostali okamžitou pokutu v přepočtu 10 000 korun a z města byli na 2 dny vykázáni. Americké Las Vegas hlásí další svatbu, nad kterou zůstává rozum stát. Jistý 35-letý programátor se tam legálně oženil se svým vlastním chytrým telefonem. Muž tvrdí, že s mobilem tráví 24 hodin denně, přístroj ho nikdy neodmlouvá a rozumí mu lépe než jakákoliv žena. Svatební obřad proběhl v klasické kapli a za účasti několika přátel.

0: Robin Schulz a Erika Cirillo a Féteru Hit Rádia. Krásné ráno všem. Dámy, jak jste na tom teď? Pohoda? Dobrý? Nebo už vás stihli vystrašovat? Protože údajně mají ženy opravdu doma víc stresu než v práci. Jo, asi hlavně ty dámy, které mají doma k tomu partnery a děti, protože my, co přijdeme domů a vezmeme si knížku a sedneme si na gauč a nikdo na nás nemluví, jsme, myslím, docela v pohodě. Jo, ale pokud máte doma společníky a pak ještě ty malý společníky a tak, tak je dost pravděpodobné, že tahle rovnice opravdu dává smysl. Takže vy všichni, kdo jste s těma ženama doma, nechte je chvilku, jo, dejte jim hodinku, dvě, nebo 12 třeba. To pomáhá, fakt, a stačí málo. A všechny vystresované ženy se za chvilku povinně budou hodně nahlas zpívat. To taky pomáhá. Tommy Cash, Rudimental nebo DJO.
1: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
2: Co hledáš? Trůn pro královnu?
1: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
2: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
1: To je jak sen. Kdeže to je?
2: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom, ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Autokoutek.
5: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
4: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
5: Výhodné financování.
4: Pro nové i ojeté vozy.
5: Ale jen u Autokoutek.
4: Dobrá adresa pro váš vůz.
5: www.autokoutek.cz.
4: Již 30 let.
6: Hit Radio.

0: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
6: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
7: Krásnou sobotu, je přesně 9 hodin a s ní další zprávy, vítejte u nich. Ministerstvo zdravotnictví slibuje, že e-žádanky ušetří pojišťovna miliardy. Plány ale narážejí na realitu ordinací. Stát proto v tichosti posunul termín povinného spuštění na polovinu roku 2027. Šéf digitální sekce Petr Foltýn navíc otevřeně přiznává, že dřívější politické odhady miliardových úspor systému byly z dnešního pohledu příliš optimistické. Stále více zaměstnanců v České republice se zajímá o to, jaký plat mají jejich kolegové. Podle aktuálního průzkumu toto téma letos zajímá 62% lidí, což je meziroční nárůst o 5%. Skoro 3/4 dotázaných pak výši výdělku svých spolupracovníků přesně zná nebo alespoň tuší. V reakci na to je už v parlamentu připravena ke schválení novela zákona, která vychází z evropské směrnice o transparentnosti odměňování. A pojďme také na sport. Hodina H se přiblížila na 17. hodinu našeho času. Je oficiálně stanoven začátek sobotního finále ženské dvouhry ve Wimbledonu. Že se novou šampionkou travnatého Grand Slamu stane Češka, už je jasné. Dnes se ale dozvíme, zda to bude Karolína Muchová nebo Linda Nosková. Neméně pozoruhodný ale bude i trenerský souboj. 53-letý Tomáš Krupa dovedl do wimbledonského finále už v roce 2010 Tomáše Berdycha, ale Grand Slamový titul v singlu ještě v roli kouče nemá. To 60-letý Nizozemec Sven Grenfell, který trénuje Muchovou, už nadšení ze zisku velkého titulu zažil celkem 4x, a to se 4 různými tenistkami. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Rohozecký expres vyráží na legendární zubačku na trať Tanvald Kořenov Harachov. Nasedněte na den plný pohody a skvělého piva. Čeká vás jedinečná cesta krásnou krajinou. Den s rohozcem v Kořenově pak nabídne pivní soutěže, kvíz i živou hudbu. Pro děti bude skákací hrad, důlní vláček a dětský program.
9: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
7: Sobota nabídne jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno. Odpolední maxima se zastaví na 28 stupních Celsia.
10: Krásné dopoledne, 9:02, s vámi Kateřina Pechová. Doufám, že máte nádhernou sobotu. My máme ty nejlepší hity. A budeme v nich samozřejmě pokračovat. Už za chvilku Linkin Park Up From The Bottom. Teď je tady ale Poetika a každou vteřinou užijte si to.

Tohle show Linkin Park, Féteru Hit Rádia, hezké ráno. Pojďme udělat dobrou věc. V létě totiž hrozí kritický nedostatek krve. Ano, to hlásí nemocnice a v podstatě se to víceméně každý rok opakuje. Aktuálně chybí zásoby všech krevních skupin a nemocnice tak prosí dárce, aby přišli co nejdříve. Tak co? Nám to sebere půl hodinu z našeho dne a někomu to může přidat celý život. Ne, jako chápu, jo, možná ještě víc motivace, tak si představte tu jednu důležitou, nejdůležitější věc. Darujete krev? Protože jednoho dne ji může někdo darovat vám. Co? Tak na to myslete, zvažte a prosím, kdo můžete, vyražte. Teď další hity, za chvilku Miles Smith a právě teď Felix Jen a Jasmine Thompson.

0: Nice to meet you, to je Miles Smith, Féteru Hit Rádia. Krásné sobotní dopoledne, 9:45, venku nádherně, to si úplně říká o nějaký zábavný program. Co budete dělat, aby vás to bavilo, to asi nechám na vás, jo, nebudu vám nic podsouvat, ale soundtrack k tomu, ten vám zařídím. Avril Lavigne, dobrý, jo, sloby? K tomu třeba tedy Swims nebo Beyoncé, to snad půjde.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 000 korun? Společnost TOS Varnsdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obráběč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu tosvarnsdorf.cz nebo volejte 412 351 121. tosvarnsdorf.cz.
6: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
8: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
7: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
8: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
7: Zahradagalas.cz.
9: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle je tedy Swims a jeho Bad Dreams. Posloucháte Hit Radio. Přeju vám všem krásné sobotní dopoledne. Teploty zase zpátky nad 30, ale prosím, beze všeho, ozvalo se ze sluchátka. Ano, prosím pěkně, západní a střední Evropu čeká další vlna veder. 45 stupňů bude ve Španělsku a Portugalsku, 43 ve Francii, v Německu jenom 40, pohoda. Ale ani u nás to opět nebude málo, zase postupně až k 35 stupňům. Jo, nechám vás to vstřebat, 35 minimum.

zvládnem. Tip na přežití, no jednoduchý, že jo. Obklopte se lidmi, kteří mají takový ty věci, jako je bazén, klimatizaci, obří mrazák, zahradní sprchu. No a pokud nikoho takového neznáte, tak teď je ten čas. Kamarádi, teď je ten čas si ho velmi rychle najít. Pro případné lidi vlastníky tohodle, tak takovej fotky s bazénem na Tinderu výhodou.

0: Tereza Mašková a Marek Lambora společně v éteru Hit Rádia. Krásné dopoledne, za chvilku 9:45. Ano, už jsme v dopolední, doufám, že už jste všichni probraní, už máte za sebou první, možná i pomalu druhý kafe, hlavně snídaní, nepodceňte to, prosím vás, ať máte sílu na celý ten krásný den. O ty nejlepší hity k tomu je samozřejmě postaráno. Za chvilku Offenbach, Norma Jean Martin, k tomu September nebo třeba Kurt Nielsen.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci Skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matracehaken.cz. Spěte jako miminko.
3: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
4: Na Königsteinu se otřásá země. Pevnost Königstein v saském Švýcarsku. Jen 20 minut od českých hranic. Mohutné hradby, nádherné výhledy a celodenní zábava pro děti i dospělé. Novinka, zážitková rekonstrukce, útok na Königstein. Zažijte pevnost Königstein na vlastní kůži. Vše i v češtině.
5: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: zítřejší. A pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Veleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.
1: A je to tady. Prodej na smyk v nákupním centru Fórum. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 16. července u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv dva produkty s výjimkou Lega a triček za 59. Těšíme se na vás ve smyku.
2: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: On air.
4: Online.
5: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
6: Krásnou sobotu, je 10 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Ještě než děti dostaly vysvědčení, řešili někteří rodiče platby na příští školní rok. Za pracovní sešity, běžné sešity nebo pomůcky dali i 1900 korun na dítě. V září se k tomu přidávají další stovky na kopírování nebo třídní fond. Podle ministerstva školství ale školy nemohou platbou podmiňovat nic, co je součástí povinné výuky. V Česku přibývá mladiství, kteří žádají soudy o předčasné splnoletnění. Podle ministerstva spravedlnosti loni této možnosti úspěšně využilo 36 nezletilých, což je nejvyšší číslo za posledních 5 let. Hlavním důvodem je touha samostatně podnikat, uzavřít manželství nebo získat plnou svéprávnost kvůli specifické studijní praxi. Mezinárodní federace FIFA nabízí na svém webu trávník z MetLife Stadium v New Jersey, kde 19. července vyvrcholí fotbalový šampionát. Prodávat se bude ve 4 kategoriích, nejlevnější vyjde na 9,5 tisíce korun, nejdražší pak na 63 500 korun. Očekává se, že prodejem trávníku si FIFA vydělá více než 11 milionů dolarů, tedy téměř 234 milionů korun. Dnes mistrovství světa pokračuje dalším čtvrtfinále od 23 hodin se utkají výběry Norska a Anglie. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Na zámku Zákupy dneska probíhá první zastávka pohádkové tour, neboli soutěžní mobilní bojovky. Plňte úkoly, sbírejte body a putujte po stopách pohádkového pokladu napříč 4 zámky. Můžete se těšit i na setkání s princeznami a rytíři. Další zastávka pohádkové tour bude příští víkend na zámku Šluknov.
8: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
6: Dnes očekáváme opět krásně jasno nebo polojasno, odpoledne mírně oblačno a odpolední maxima na 28 stupních Celsia.
9: Hezké dopoledne, 9:50, přeju vám všem krásnou sobotu, 11. červenec, ty nejlepší hity, ty máme. No a protože by to chtělo trošku tematicky, tak jsme si pozvali skupinu Kryštof, jo, a jejich písničku Život je krásný. Tak jo, tak jdem na to.

život je krásný i na konci světa. Ve sbírce básní ta nejhezčí věta. Máš křídla, tak leď cestu z

Justin Bieber s námi v éteru Hit Rádia. A co? Blíží se dovolená. Celá hezká věc, nebo teda hezká, fascinující, zajímavá, možná, 26% Čechů se údajně během letní dovolené aktivně snaží zažít románek. Jo, prostě 26%, což je docela dost, to je jedna čtvrtina. Co je blbý, tak 17% z toho jsou zadaný lidi. Jo, to může být takový lehce kontraproduktivní, jo, pokud patříte mezi ty zadaný, co tohle dělají, tak jenom pozor, takový ty výmluvy, jakože to se stalo v jiném časovém pásmu, to neplatí, pokud se to stane třeba v Chorvatsku, jo, pač tam je úplně stejně. Tak jenom na tohle opatrně, prosím vás, obecně opatrně s románkama v zahraničí, dámy, ať vás ten dotyčný třeba nezatáhne někam a vy už se nevrátíte, že jo. Ale jinak jo, pokud jste single, vyrážíte, chcete si tam trošku užít, tak hele, ideální výbava opalovák, jo, aby vás namazal, jasně, to probourá ledy, to je jasný. Sluneční brýle, pánové, asi hlavně pro vás, i když my to děláme taky. No, aby nebylo vidět, kam koukáte, že jo, ať můžete okukovat úplně nenápadně na té pláži. No a kdybyste náhodou nikoho nezbalili, tak si na cestu zbalte aspoň nás, jo, protože nás naladíte všude. A nepřijdete o ty nejlepší hity, teď je tady Cher.

0: Romantika jako blázen, Alex Warren a Ordinary v éteru Hitrádia. Čtvrt na jedenáct, krásné dopoledne všem, ať už jste v práci, máte doma nohy nahoře, anebo třeba doháníte takový ty klasický víkendový resty z toho týdne, kdy se doma pořádně jenom vlastně zastavíte, jako na chvilku vyspat, jo, tak potom člověk má tendenci uklízet a navařit a tak nějak, nepřehánějte to, prosím vás. Pokud máte jako volnou sobotu, jo, tak ji využijte. Normálně, normálně, klidně, chvilku, odpočívejte. Můžete. Mám chuť hrát jak na lesy, že mám pro tebe postel z nebesy. A doufám, že u toho budete řvát jak na lesy. Za chvíli totiž Činasky, Lady Gaga nebo David Guetta. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude je fajn. Autokoutek.
1: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
0: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
1: Výhodné financování.
0: Pro nové i ojeté vozy.
1: Ale jen u Autokoutek.
0: Dobrá adresa pro váš vůz.
1: www.autokoutek.cz.
0: Již 30 let.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio, když se probudíte do slunečného rána a cítíte, že tohle bude dobrý den.

0: Rádio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny,

Tohle jsou Činařky, posloucháte Hit Radio, krásné dopoledne. No a dneska se dozvíme jména posledních semifinalistů fotbalového mistrovství světa. Ano, mimochodem, všimáte si, jak je to dlouhý? Jo, když si to porovnáte s hokejovým, jak je to rychlovka? No nic. Každopádně dneska bude samozřejmě hlavně sledovan souboj Anglie s Norskem, respektive s Norem Haalandem, protože Haaland je neskutečný, ano. Mimochodem, co mě se strašně líbí, on má stále stejnou holku už od střední školy, jo, je to hrozně jako roztomilý a oni mají společný koníček a to je, prosím vás, Minecraft. Ano, ta hra, kterou hrajou vaše děti, jak jsou tam všechny věci čtverečkovaný. Tak oni tohle spolu paří, jo, ty si to vemte, on má prostě talent od pána Boha a k tomu holku, která miluje hry na počítači. Jo, myslím, že nejeden muž Haalandovi trochu závidí. Hraje právě teď.

0: Sound of Silence a taky Disturbed v éteru Hitrádia. Krásné dopoledne. 10 hodin 40 minut. Za chvilku 11. A ano, to znamená, že se blíží hity k vaření. Klasický princip, vy píšete na 777 937 777 a píšete dvě zásadní informace. Co vaříte? Na to já se vždycky moc těším. No a co byste u toho chtěli poslouchat? Jo, úplně jednoduchý, prosím vás, nezapomeňte se podepsat, jo? Ať vás tady nemusím vyvolávat jako anonymy. Napište, co vaříte, co u toho chcete poslouchat na 777 937 777. No a my si vaše hity dáme už po 11. Do celé Damiano David, Adele nebo Kabáti.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Benátka! Největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární rockset, taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Dr. Pepe a další. Vstupenky na webu benátka.cz. Benátka, pojďte se bavit!
3: Hledáte kvalitu a styl ve stínící technice? Teď je ten správný čas obrátit se na Klimax a Barevný svět Liberec. Barevný svět /lbc.cz.
4: Trefíte se?
5: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: A je to tady. Prodejna Smyk v nákupním centru Fórum. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 16. července u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv dva produkty s výjimkou Lega a triček za 59. Těšíme se na vás ve Smyku.
2: Léto má svůj zvuk.
3: Cinknutí ledu.
2: Smích přátel.
3: Hudbu, kterou máš rád.
2: A chuť, která k tomu patří. Svianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
3: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
2: Když chceš něco dobrého místo přeslazených limonád nebo energiťáků, sáhni po Svianele.
3: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
2: Svianela. Česká tradiční limonáda.
4: I'm Nicki Minaj.
5: Hey, this is John Legend.
6: Hey, it's Taylor Swift.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Krásnou sobotu, je přesně 11 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Za uplynulých 12 měsíců si v Česku změnilo pohlaví v dokladech téměř 14 lidí. To je podle dat ministerstva vnitra více než za předchozích 9 let dohromady. Počet výrazně vzrostl po 1. červenci 2025, kdy pro úřední změnu pohlaví přestala být podmínkou kastrace nebo hormonální léčba. Nově stačí jen potvrzení sexuologa. Pětimetrové plameny šlehající přímo ze země vyděsily v sobotu ráno obyvatele Zátkova nábřeží v Českých Budějovicích. Při stavebních pracích tam došlo k poškození plynového vedení. Popáleniny utrpěl 45-letý dělník. Z bezpečnostních důvodů musely být evakuovány dva okolní domy. Po vyřazení z mistrovství světa čelí kolumbijský záložník Jamington Campas nenávisti a výhruškám, které směrují i na jeho rodinu. 26-letý fotbalista, jenž měl obrovskou šanci v závěru úterního osmifinále proti Švýcarům, se nechce podle médií zatím vůbec vrátit domů. Campasova situace vyvolává vzpomínky na léto roku 1994, kdy po vlastním gólu na mistrovství světa proti domácím Američanům byl pak doma v Kolumbii zastřelen obránce Andrés Escobar. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
10: Ostré lokty, zběsilé tempo a atmosféra, jakou jinde nezažijete. To je JBC Forex Revelations v Jablonci nad Nisou. Na nejtvrdší forkrosové trati světa to rozbalí světová elita v čele s Tomášem Slavíkem, tváří závodu a domácím šampionem. Nad hlavami opět proletí Martin Šonka a těšit se můžete i na afterparty.
11: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinetů hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
9: I dnes bude převládat slunečné počasí, zejména na severovýchodě se přechodně vyskytne zvětšená oblačnost, odpolední maxima až na 30 stupních Celsia, to na Moravě.
12: Hezké dopoledne, 11. hodina, s vámi Kateřina Pechová a teď jsou tady hity k vaření. Těšíte se? Pište na 777-937-777, co vaříte a co u toho chcete poslouchat. Teď jsou tu Coldplay, Little Sims a Burna Boy.

Jonas Blue a Jack and Jack, vy jste s Hit Rádiem, krásné dopoledne. No už to jede, už to sviští, hity k vaření jsou tady. Vy píšete, co vaříte, jo, píšete si k tomu o písničku a já to celý procesuju do éteru. Výborný, píšete na 777-937-777. Začneme SMS-kou od Renaty, ta tam totiž dneska má, prosím vás, partu chlapů. Pokládaj dlažbu, a to je potřeba nakrmit, to je jasný. Vaří hovězí vývar z knedlíčky, kuřecí a vepřový řízky s bramborem, rajčatový salát a k tomu taky kefírová buchta. Renča, jenom nepotřebuju ještě pomoc jedné ruce, pať za jídlo já bych dělala cokoliv. Každopádně Renča si přeje Ale Farbena a Baby Goodbye a tím to odstartujeme.

0: Gracie Abrams, That's So True, Féteru Hit Rádia. Dáváme si spolu hity k vaření. Další přání splníme Elišce. Ta píše, dnes vařím pro manžela a děti hovězí steak s pepřovou omáčkou, gratinovanými bramborami a chřestem. To je normálně fine dining. Hezký, moc hezký, chválím, fantastická věc. Ráda by si k tomu poslechla Perpetuum mobile od Evy Farde. Takže si ji dáme už za malou chvíli, k tomu třeba Imagine Dragons, no a za chvilku taky další vaše přání.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
2: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matracehaken.cz. Spěte jako miminko.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Cítíte tu vůni moře? Ne, to je normální. Rádio vůně neumí. Ale IQ Park ano.
6: Nová expozice Moře smyslů v IQ Parku probudí zrak, sluch, hmat i další smysly.
5: Objevte, že moře může vonět, znít i překvapovat.
6: Moře smyslů v IQ Parku.
5: Moře smyslů jen v IQ Parku.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Nakupujte chytře v hypermarketu Globus Liberec. Při nákupu nad 1000 korun se zákaznickou kartou Můj Globus získáte 10% slevu na celý nákup. Akce platí od 8. do 21. července, tak si ji nenechte ujít. Globus, tady se svět točí kolem vás.
10: Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Zoo a Shakira v éteru Hit Rádia. Krásné dopoledne, hity k vaření jsou v půlce. Dáváme si, mluvíme o tom, co vaříte a co u toho chcete poslouchat, jo, to je jasný. Postupně odbavujeme jedno přání za druhým. Píše vás hodně, tak trpělivost, prosím. Další přání plníme Martinovi, ten vaří gulášovou polévku a chtěl by k tomu nechat zahrát píseň od Bonnie Tyler. Po našem, jak píše, se ta píseň jmenuje V zatmění srdce. Dámy a pánové, ano, Bonnie Tyler už s námi navíc není, a to od této soboty. A je dobré si ten jedinečný, úžasný, fantastický hlas připomínat. Bonnie Tyler právě teď.

Tohle je tedy Swims a Lose Control, posloucháte Hit Radio. Hity k vaření jedou dál. Ten další míří za Luckou, která dneska pozor vaří zelňačku a kuře na paprice. Luci, dotaz. Kuře na paprice s čím? S knedlíkem? S těstovinou? Někdo i s rejží, to já třeba vůbec nemusím. Za mě je to s knedlíkem nejlepší, jo? Ke kávičce budou mít perník. Lucka k tomu prosí o Žijeme len raz od Roberta Buriana. A hele, to je prostě to, jak zní léto, jo? Takže Žijeme len raz právě teď.

0: Ego a Robert Burian, Žijeme len raz, pro Lučku. Prosím vás, ona mi napsala, že oni mají kuře na paprice s bramborem. Dobře. Hele, každý podle chuti, jo. Stihneme ještě jedno přání. Píše Dušan a s přítelem dneska vaří rajskou. Prosím vás, to doufám nebude s bramborem. Jako co krajský? Taky knedlík, kolínka? To je neskutečný, jak je těžký se rozhodnout, co? Každopádně oni by chtěli půlnoční hřích od Krištofa a Dominik Aládža. No to bude nádherná rajská. Tak jo, už za chvilku Krištof, k tomu Fornon Blondes nebo Poetika.
1: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
2: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
3: Co hledáš? Trůn pro královnu?
2: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
3: Navštiv nábytek Raž v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
2: To je jak sen. Kdeže to je?
3: Lumko v nábytku Raž. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
4: A je to tady. Prodej na smyk v nákupním centru Fórum. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 16. července u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv dva produkty s výjimkou Lega a triček za 59. Těšíme se na vás ve smyku.
5: Tour de France na Hitradio Kontakt. Sledujte denně aktuální dění ze všech etap. Poslouchejte Hitradio Kontakt a projeďte Tour de France s námi.
6: Každá etapa má svůj cíl a ten váš může být v historickém Líbigově městečku. Vily na Zátočí. Pouze dvě rodinné vily. Vily na Zátočí.cz.
7: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
8: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.

0: už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Na Königsteinu se otřásá země. Pevnost Königstein v saském Švýcarsku. Jen 20 minut od českých hranic. Mohutné hradby, nádherné výhledy a celodenní zábava pro děti i dospělé. Novinka, zážitková rekonstrukce, útok na Königstein. Zažijte pevnost Königstein na vlastní kůži. Vše i v češtině.
0: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Krásnou sobotu, je přesně 12 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Na hřebeny Krkonoš se po letní pauze vrátily jezdecké hlídky strážců Krnap. Na koních kontrolují dodržování pravidel v nejvytíženějších částech Národního parku, zejména pohyb turistů mimo vyznačené cesty a v klidových zónách. Hlídky se v terénu pohybují od května do září a podle zprávy parku se tento způsob dohledu dlouhodobě osvědčuje i díky lepší komunikaci s turisty. Německá policie po zhruba 11-hodinovém zásahu osvobodila ženu, kterou od pátečního večera držel jako rukojmí muž v supermarketu na jihu Berlína. Pachatele zadržela speciální jednotka za použití taseru. Žena utrpěla šok a je v péči záchranářů. A pojďme také na sport. Jannik Sinner dominoval v semifinále Wimbledonu proti sedminásobnému vítězi Novaku Djokovicovi a po výhře 3-0 na sety si zahraje na londýnské trávě stejně jako loni o titul. Úřadující italský šampion se v neděli střetne s Němcem Alexanderem Zverevem, jenž vítězstvím 7-6, 6-2 a 6-4 ukončil senzační tažení domácího Brita Artura Ferryho. A dnes nás samozřejmě čeká také velké české finále ženského singlu mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou, a to od 17 hodin. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
4: Rohozecký expres vyráží na legendární zubačku na trať Tanvald Kořenov Harachov. Nasedněte na den plný pohody a skvělého piva. Čeká vás jedinečná cesta krásnou krajinou. Den s Rohozcem v Kořenově pak nabídne pivní soutěže, kvíz i živou hudbu. Pro děti bude skákací hrad, důlní vláček a dětský program.
5: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
3: I dnes bude převládat slunečné počasí, zejména na severovýchodě se přechodně potom vyskytne zvětšená oblačnost. Nejvyšší teploty se dnes na Moravě dostanou i až na 30 stupňů Celsia.
6: Krásné poledne, dobrou chuť k obědu, všichni jste si pěkně navařili, tak si to teď pěkně taky sněste. Já k tomu posílám další hity, za chvíli Gotye a Kimbra. No a teď jsou tady Linkin Park a What I've Done.

je Akimbra, posloucháte Hit Radio. Krásné poledne, už jsme o tenisovém českém finále dneska mluvili, ale stejně, jo. Pojďme si říct, že celý svět má aktuálně jednu zásadní otázku a to je, co těm tenistkám v Česku sakra sypou do pití? Včera se na to dokonce ptali na BBC Karolíny Muchové a ta na to řekla jenom, že je to tím pivem. Což dává smysl, jo? My máme totiž víc wimbledonských finalistek než kilometrů opravených cest. Je neskutečný, kde se bere ten talent. V USA sypou miliony dolarů do akademii, nic z toho. No a my ty holky sekáme jako Baťa cvičky, jo? Když si vezmete, teď tam máme Lindu Noskovou a Káju Muchovou. Fantastický úspěch, historicky poprvé ryze české finále, takže jistotu, že to bude Češka, to máme, jo. Ale v posledních 15 letech vyhrály Češky Wimbledon v ženském singlu celkem 4x, Kvitová 2x, Vondroušová, Krejčíková, no a teď bude další. Hele, jako fantastický, doufám, že se cítíte taky tak jako pyšně, že jo, jo? Tak dneska v 5 nezapomeňte fandit, Česku ideálně, a teď už ATC Around the World.

0: Max Warren s námi na Hit Radio. A mimochodem, není to tak dlouho, co jsem tady vyjadřovala údiv, že lidi jí kuře na paprice s bramborem, jo. A chtěla bych říct, že se dobrovolně přihlásili další jedinci, kteří to tak dělají. To je hustý. Jako asi se na to někdy zaměřím a budem si dělat průzkum. Jo, prostě vyhlásím, nevím, slovo rajská a vy napíšete, s čím to jíte. To si někdy dáme, pač, já jako vím, že lidi mají různé chutě, já mám taky hodně divné chutě, ale některé věci, jo, to vám tak nějak zůstává rozum stát. Hele, hlavně, ať vám chutná, to je to nejdůležitější. Další hity k tomu, za chvilku skupina Lucie, Artemas nebo Hunter X.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 000 korun? Společnost TOS Varnsdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obrávěč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu tosvarnsdorf.cz nebo volejte 412 351 121. tosvarnsdorf.cz.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Hit Radio.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Skupina Lucie a Amerika v éteru Hitrádia, krásné poledne. Doufám, že si užíváte svoje obědy. No a pozor, protože dneska finišujou Vary. Je to tak, poslední závěrečný film dneska proběhne, celé se to uzavře, lidi se opět vrátí do svých domovů, takže ano, i vy ve svých městech asi začnete zase potkávat o něco víc lidí, ale nebojte se, oni budou další festiáky, další akce, takže to nebude zas tak drastický. Letos na skandálky poměrně bída, ale ono se teda ještě asi něco vynoří, jo, ale jinak to byly až překvapivě poklidné Vary. Na to, že to byl už 60. ročník, tak ještě dodatečně Varům samozřejmě všechno nejlepší, ať si to tam všichni ještě dneska užijou. No a potom zpátky do běžného režimu, jasný? Tak jo, a pamatujte, co se stane ve Varech? Ve Varech rozhodně nezůstane. Další hity, tohle je Leony.

0: Lost Frequencies a X Ambassador právě teď v éteru Hit Radio. Za chvilku jedna, to znamená, že já se s vámi pro dnešek loučím. Užijte si krásnou sobotu, má být fakt hezky, tak vyražte někam ven. Já se na vás budu těšit zase zítra v jednu, takže v podstatě za 24 hodin. Platí? Výborně. Mějte se hezky. Za chvilku třeba tohle. Savage Garden, To the Moon and Back, Ella Henderson nebo Pink. Mějte se, ahoj.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: Trefíte se?
4: Tak se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix. Buďte in.
5: A je to tady. Prodej na smyk v nákupním centru Fórum. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 16. července u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv dva produkty s výjimkou Lega a triček za 59. Těšíme se na vás ve smyku.
6: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný. Thank you.

0: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Máme za minutu 13 hodin. Od mikrofonu Hitrádia Kontakt vás už zdraví Denis Kajlibaj. Pojďme se podívat, jak to jezdí v našem regionu. Řidiči, dávejte pozor, u katastru obce Jestřebí na Českolipsku práce na silnici a zúžení vozovky. Jeden jízdní pruh znamená, že tady se projíždí s opatrností a hlavně pomaleji. A na trase Liberec Turnov u Hodkovic nad Mohelkou bude probíhat sečení trávy. Tady byste se měli zdržet jen nárazově. Připomenu ještě zúžení na silnici 35 u Hodkovic nad Mohelkou, kde je zbouraný most a nadjezd. To znamená zúžení a samozřejmě i krátké kolony a zdržení. Během víkendového provozu by nás ale neměli dramaticky ovlivnit. I vy nám můžete dát vědět, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland. Léto má svůj zvuk.
2: Cinknutí ledu.
1: Smích přátel.
2: Hudbu, kterou máš rád.
1: A chuť, která k tomu patří. Svianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
2: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
1: Když chceš něco dobrého místo přeslazených limonád nebo energiťáků, sáhni po Svianele.
2: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
1: Svianela, česká tradiční limonáda.
3: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
6: Je 13 hodin, krátké zprávy a Veronika Burdík. Do babyboxu v kolínské nemocnici někdo odložil chlapce. Je v pořádku. Chlapeček je prvním odloženým dítětem v letošním roce a celkově je pátým odloženým do babyboxu v kolínské nemocnici. Od roku 2005, kdy byl v Česku zprovozněn první babybox, v nich zdravotníci našli 283 dětí. Stále více zaměstnanců zajímá informace, kolik bere jejich kolega. Letos je to 62%, což je meziroční nárůst o 5% bodů. Skoro 3/4 lidí ví, nebo alespoň tuší, kolik bere jejich kolega. V červnu měla být přijata směrnice EU o transparentnosti odměňování. Novela čeká na schválení parlamentem. Britský král Karel III. A jeho žena Camilla se setkali s princem Harrym a jeho rodinou. Harry se od roku 2020, kdy se vzdal královských povinností, vrací do Británie pouze jednou až dvakrát ročně. Jeho děti pak v zemi nebyly od roku 2022. Fotbaloví fanoušci mohou z mistrovství světa ukořistit nevšední suvenýr. FIFA na svém webu nabízí trávník z MetLife Stadium v New Jersey, kde 19. července šampionát vyvrcholí. Prodávat se bude ve 4 kategoriích. Nejlevnější vyjde v přepočtu na 9,5 tisíce. Nejdražší bude stát bezmála 64 tisíc korun.
7: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
0: Tolik Veronika Burdík a její krátké zprávy. Veroniko, díky za to. Pojďme se společně podívat i na severočeské počasí. Aktuální teploty se pohybují na příjemných hodnotách. 24 až 25 stupňů spolujasnou a místy jasnou oblohou zůstane dneska i zítra odpoledne. Neděle ráno nám přinese 11 až 14 stupňů a taky budeme mít slunečno, místy polojasnou oblohu. Nejtepleji v regionu čekejte na Frýdlantsku a Českolipsku. Naopak o něco chladněji, kolem 23 stupňů, nám ukáže Liberec a Jablonec. Konec nad ní jsou.
4: Hit Radio Kontakt.
0: 13 hodin, 3 minuty k tomu a Denis Kajlibaj vás už zdraví od mikrofonu Hit Radio Kontakt. Máme před sebou třeba zajímavý sportovní věci, jako kdo by čekal, že ve finále Wimbledonu se potkají dvě ženský. I na to se, no takhle, že se potkají dvě ženský, že se potkají dvě Češky. I na to se společně podíváme během téhle hodinky. Tak za chvilku.

Jenom to nejlepší z hitů tady u nás na Hit Radio Kontakt. Krásné odpoledne vám všem, kteří jste za námi dorazili na sobotu. Ano, já jsem teda řekl, kdo by si uměl představit, že ve Wimbledonu by se mohly potkat dvě ženy, no tak to si představit umíme, ale dvě Češky. Nejblíž jsme tomu byli v 80. letech, ale jedna z našich Češek už v té době reprezentovala Spojené státy. A tak vlastně je super, že dneska můžeme fandit a vědět, že tak či tak vyhraje naše vlajka. Tak či tak to bude česká vlajka, která bude zlatá dneska v tenise. Takže na nejprestižnějším světovém turnaji v tenise, ano, budeme tam mít buď Karolínu Muchovou nebo Lindu Noskovou. Kdo to bude, to samozřejmě, to je ve velkém očekávání. Trošku více fandí Muchoví a podle toho teda i vypadají sáskový kanceláře, ale uvidíme, jak to celý dopadne. V každém případě umím si představit, že i když je venku krásný počasí, tohle je důvod, proč být doma, zatáhnout závěsy a zapnout televizi. Pokud ale tenis nesledujete, žádný důvod, proč posedávat doma rozhodně není. Místo toho vyražte někam ven a já vám k tomu ještě dám dobrou zprávu na naše koupáky. To už za chvíli, teď je na čase si totiž přidat další hity. Do éteru přichází Aerosmith citem I don't want to miss a thing. I could stay awake just to hear.

0: Lady Gaga vykouzlila se svým hitem Abracadabra další skvělou letní náladu. Hit, který se hodí pro každou příležitost, hit, který já osobně naprosto miluju a vždycky ve mně probudí takovou prostě vnitřní radost, klídek a pohodu. Co ve mně dokáže ale taky vyvolat klídek, pohodu a radost a věřím, že určitě i ve vás, tak to jsou dobrý chvíle strávený na koupáku. Příští týden ve čtvrtek zrovna vyrážím s mamkou, s malejma bráchama a se zbytkem rodiny na takovej velkorodinný výlet, 11 tam asi 15 na koupaliště. No a pokud se vy chcete vydat na nějaký v našem regionu, tak dneska ideální příležitost, protože většina přírodních koupališť v Libereckém kraji má výbornou kvalitu vody ke koupání. Výjimkou je pár vodních nádrží se zhoršenou průhledností, samozřejmě klasický mácháč, ve kterým je zase víc sinic, ale jinak podle krajské hygienické stanice v Liberci máme jednu z nejlepších kvalit vody na koupání přírodních koupaliští v České republice. Tak zase náš region v něčem na prvním místě. To je paráda, co? Já vám přihodím taky hity, které jsou vždycky na prvním místě. Nebude trvat dlouho a dorazí třeba Roxette, Rosalyn nebo Pitbull s hitem Give Me Everything.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Na Königsteinu se otřásá země. Pevnost Königstein v saském Švýcarsku. Jen 20 minut od českých hranic. Mohutné hradby, nádherné výhledy a celodenní zábava pro děti i dospělé. Novinka, zážitková rekonstrukce, útok na Königstein. Zažijte pevnost Königstein na vlastní kůži. Vše i v češtině.
1: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Kontakt.
5: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před

Jenom to nejlepší z hitů na jednom místě. Ladíte Hit Radio Kontakt a Dennis Kelly vás zdraví od mikrofonu. Máme pro vás spoustu fantastických hitů a není ale nic lepšího, co si můžeme spolu užít, než pořádný léto. Tak se pojďte společně se mnou zamyslet nad tím, co všechno byste si sebou vzali teďkon na pláž k moři. Dobrou knížku, slunečník nebo vůbec nic a jenom chcete ležet v písku. To všechno umíme zařídit taky společně s těmi nejlepšími hity. Jo, přesně proto jsme tady spolu. 13 hodin a 30 minut, pojďme to rozjet naplno. Tady je Alvaro Soler.

Půlnoční řích a to je další hit, který nám dozněl ve 13.37 na Hit Radio Kontakt. Ladíte společně s námi ten nejlepší čas v severočeském éteru a nemusíte čekat až do půlnoci, abyste si mohli dopřát nějaký ten malý sobotní hřích. Nemusí to být nic velkýho, ale pokud třeba pravidelně cvičíte a nikdy si nedopřejete nic sladkýho, dneska je ten den, kdy můžete tenhle malý hřích udělat. A hlavně, pak se budete cítit velmi sladcí. Stejně jako náš další hit, protože za chvíli dorazí Hozier a jeho Too Sweet.

0: Jenom to nejlepší jsme pro vás připravili v našem odpoledním playlistu. Sobota je tady, tak vydechněte, vypuste ty starosti a užívejte těch nejlepších hitů. Pojďte si užít dobrý hity tak, jako si každý koncert a party umí užít Dua Lipa. A že tahle frajerka to umí dobře rozjet. I ona za chvíli dorazí do našeho studia se svým skvělým kouskem Love Again. Budeme milovat, budeme se mít dobře, budeme u toho jíst čokoládu a hlavně budeme poslouchat ty nejlepší hity. Teď a tady společně.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Cítíte tu vůni moře? Ne, to je normální. Rádio vůně neumí. Ale IQ Park ano.
3: Nová expozice Moře smyslů v IQ Parku probudí zrak, sluch, hmat i další smysly.
2: Objevte, že moře může vonět, znít i překvapovat.
3: Moře smyslů v IQ Parku.
2: Moře smyslů jen v IQ Parku.
4: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur, unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže a speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách Prospánek. Do 13. července se slevou 15%. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechno auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Hit Radio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio, tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio. Hit Radio Kontakt.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Kontakt, bylo 14 hodin. Máme pro vás připravený další krátký zprávy s Veronikou Burdík. Podíváme se společně taky za volant, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích a na počasí v regionu. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Pojďme se podívat na naše silnice. Řidiči, dávejte pozor na průtahu Libercem směrem na Turnov u sjezdu na ulici České mládeže. Bude u středního pásu probíhat práce opravy vozovky, takže tady se zdržíte nárazově. A na Českolipsku v Doxech v Nerudově ulici probíhají práce na silnici, i tady počítejte s drobným omezením. I vy nám můžete dát vědět, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: A je to tady. Prodej na smyk v nákupním centru Fórum. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 16. července u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv dva produkty s výjimkou Lega a triček za 59. Těšíme se na vás ve smyku.
2: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matracehaken.cz. Spěte jako miminko.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Kontakt.
6: Je 14 hodin, krátké zprávy a Veronika Burdík. V Česku se znovu prohlubuje intenzita sucha. Minimálně do poloviny příštího týdne skoro nezaprší. Píšou o tom novinky.cz. Sucho se aktuálně projevuje na řekách. Projevit se ale může také se zpožděním, třeba na menších výnosech plodin. Na hřebeny Krkonoš se v letošní letní sezóně opět vrátily hlídky strážců Národního parku na koních. A turisté se s nimi mohou potkat v nejnavštěvovanějších partiích hor, například u pramene Labe. Hlídkování na koních správa parku poprvé zavedla v roce 2012. Karlovarský filmový festival jde do finiše. Pořadatelé dnes na slavnostním zakončení předají křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii francouzské herečce Juliette Binoche. Cenu prezidenta pak převezmou Magda Pašáriová a americký herec Jeffrey Wright. Tenisový Wimbledon dnes čeká první české grandslamové finále v historii. Vítězkou se stane buď 21-letá Linda Nosková, nebo o 8 let starší Karolína Muchová. Dosud na sebe narazili jen v loni na US Open a Muchová vyhrála ve třech setech. Finále začne v 5 odpoledne našeho času.
7: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
0: Tolik Veronika Burdík a krátké zprávy. Veroniko, díky za to. Pojďme se společně vydat i k severočeskému počasí. Teploměry nám ukazují 24 až 26 stupňů nad bodem mrazu. Na většině našeho území zůstává jasná slunečná obloha, místy také mraky. Polojasno by mělo zůstat až do večerních hodin a teploty se udrží do 20 stupňů i během večera. Posetnění můžou klesnout na 13 až 14 stupňů, stejně jako v neděli ráno, kdy se postupně začne zase oteplovat. Zítra bude ještě o něco jasněji. Déšť bychom během tohohle víkendu očekávat neměli.
4: Hit Radio Kontakt.
0: Denis Kalibaj vás zdraví od mikrofonu Hit Radio Kontakt. 6 minut po 14. hodině. Je na čase si sednout a dát si chvilku pohody. K tomu přidáme dětský tábory, libereckou zoo a hlavně spoustu hitů z regionu. Jo, pokud jste si chtěli přijít užít pohodový léto, tak jste na správném místě, protože tady to jede naplno.

Ahoj, ahoj, od mikrofonu Hit Rádia Kontakt vás zdraví Denis Kajalibaj. Vydáváme se opět do světa toho nejlepšího v našem regionu. Užít si můžeme i třeba v Liberecký zoo náš jedinečný výběh se slony. Libereckou samici Sona Indického balu čeká koncem prázdnin ale přesun do specializovaného zařízení ve Velké Británii, která se zaměřuje na péči o starší slony a jedince se specifickými potřebami. To teda znamená, že pokud chcete vidět naši krásnou slonici Balu, tak to v Liberecký zoo můžete udělat do konce letošních prázdnin. Než se s ní bohužel budeme tady muset rozloučit. Nebojte, vydá se zase na krásnou cestu, určitě to bude pořádný dobrodružství, ale pokud byste ji ještě chtěli potkat v zoologickém, tak ideálně je tam vyrazit během těhle prázdnin. A i během těhle těch nádherných dní, kdy venku je krásný počasí a kdy tady sever Čech může žít takovou tou správnou láskyplnou atmosférou. Pohoda, klid, léto, ještě k tomu třeba návštěva zoo, no co víc si přát. Já myslím, že jediný, co nám k tomu chybí, jsou další pořádný hity. A o ty se už teďkon postarám. Kamarád a Be Mine jako další bod našeho společného programu. Yeah.

0: Ten nejlepší výběr hitů na sobotní odpoledne je tady. Ladíte Hit Radio Kontakt a 9 minut před půl třetí vám přinášíme dávku skvělé víkendové pohody. Děti samozřejmě jezdí i dál na tábory, co si budeme, všichni jsme to zažívali, ale já nevím, jak jste to měli vy. Tam, kam jsem jezdil já na tábor, to vypadalo dost jinak. Takhle, když já jsem jezdil na tábor, tak většinou to bylo pár chatek, jedna kadibudka a tím bylo tak asi vystaráno. A dneska, čím dál tím častěji, děcka jezdí do hotelů, luxusních rezortů a nebo prostě na tábory, který já si neumím ze svého dětství ani vůbec představit. Ale je to docela cool, co? Kadibudku vymění vyhřívaný prkínko, takovou hnusnou chatku vymění pořádný hotelový pokoj. Jo, i já bych chtěl zažívat takovýhle akce. Schválně, napište nám na náš WhatsApp 606 825 404, jak si pamatujete svoje tábory z dětství vy. A já vám k tomu už za chvíli přihodím i další skvělý hity. Na Hit Radio Kontakt jede sobota i nadále pěkně naplno.
1: Kámo, včera jsem byl venčet našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
1: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše, na míru, dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
5: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
6: Co hledáš? Trůn pro královnu?
5: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
7: Navštiv nábytek Raž v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
5: To je jak sen. Kdeže to je?
7: Lumko v nábytku Raž. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
9: Všude zdejší, všude je fajn.
10: A je to tady. Prodejna Smyk v nákupním centru Fórum. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 16. července u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv dva produkty s výjimkou Lega a triček za 59. Těšíme se na vás ve Smyku.
11: Tour de France na Hit Radio Kontakt. Sledujte denně aktuální dění ze všech etap. Poslouchejte Hit Radio Kontakt a projeďte Tour de France s námi.
12: Každá etapa má svůj cíl a ten váš může být v historickém Líbigově městečku. Vily na Zátočí. Pouze dvě rodinné vily. Vily na Zátočí.cz.
13: Cítíte tu vůni moře? Ne, to je normální. Rádio vůně neumí. Ale IQ Park ano.
14: Nová expozice Moře smyslů v IQ Parku probudí zrak, sluch, hmat i další smysly.
13: Objevte, že moře může vonět, znít i překvapovat.
14: Moře smyslů v IQ Parku.
13: Moře smyslů jen v IQ Parku.
15: Hit Radio Kontakt.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

Krásné odpoledne vám všem, kteří ladíte sobotní Hit Radio Kontakt. Společně se vydáváme na dětský letní tábory, který se v průběhu let docela změnili. Jo, když já jsem byl malý, když vy jste byli malí, tak to bylo pár chatek, jedna kadibudka a tím to bylo celý vyřešený. Dneska jezdí děti do hotelů a luxusních rezortů a to si myslím, že je něco, co se asi docela proměnilo v tom čase. Zároveň ale existuje i spousta táborů, který zůstávají stejným a jsou to pořád krásný přírodní místa. Kam vyrážíte nejraději? I to jste nám dávali vědět na náš WhatsApp 606 825 404. A třeba Hanka napsala, že nejradši měla příměstský tábor, protože mohla bydlet doma a nemusela právě třeba řešit to, že by tam byla kadibudka místo záchodu. Hani, já ti úplně rozumím, já jsem taky radši, když můžu si večer dojít uvolnit na svůj vlastní záchod. Tak to jsme měli takový téma úplně k podělání. Pojďme si dát radši další skvělý hity, protože my se sice neloučíme, ale Ale Farben nám už teď do vysílání přináší další pecku Baby Goodbye. Prima den a prima odpoledne, tady o víkendu na našem severočeském Hit Radio Kontakt.

Tohle jsou Green Day, další krásný den plný radosti. Zažíváme tady 2 minuty před 3:15 na Hit Radio Kontakt. Každý máme v životě nějaký přání, každý bychom něco chtěli zažít, každý bychom chtěli něco, na co občas nemůžeme dosáhnout. A to je právě ta zrádnost v našich životech a našem světě. Přátelé, pokud máte zdraví, pokud jste na to v pohodě, střechu nad hlavou, zkusme si někdy říct, hele, máme se vlastně skvěle. Já vždycky, když kamkoliv jedu, tak se tak rád vracím sem k nám na sever Čech a vždycky si říkám, žijeme stejně na tom nejkrásnějším místě na světě. A za nic na světě bych to měl. Nic nechtěl. Ale zároveň je vždycky dobrý mít sny, aspirace a přemýšlet nad tím, co všechno bychom chtěli někdy, čeho bychom chtěli někdy dosáhnout. Já myslím, že stejně tak to má i Pokáč se svým hitem Solitaire.

tak, sundávat blůzky tady zatím ve studiu nebudeme, ale dobrý hity, ty z poličky sundáme a naládujeme vám je do našeho playlistu. Za chvíli třeba Pokáčeho Solitaire, nebude chybět ani Gala Freed from Desire a mnoho, mnoho dalšího. Na sobotu odpoledne na Hit Radio Kontakt.

0: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
1: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
2: Benátka! Největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární Rockset, taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Doktor Pepe a další. Vstupenky na webu benátka.cz. Benátka, pojďte se bavit!
3: Hledáte kvalitu a styl ve stínící technice? Teď je ten správný čas obrátit se na Klimax a Barevný svět Liberec. Barevný svět /lbc.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
5: Auto Koutek.
6: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
5: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
6: Výhodné financování.
5: Pro nové i ojeté vozy.
6: Ale jen u Autokoutek.
5: Dobrá adresa pro váš vůz.
6: www.autokoutek.cz.
5: Již 30 let. Léto má svůj zvuk.
7: Cinknutí ledu.
5: Smích přátel.
7: Hudbu, kterou máš rád.
5: A chuť, která k tomu patří. Svianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
7: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
5: Když chceš něco dobrého místo přeslazených limonád nebo energiťáků, sáhni po Svianele.
7: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
5: Svianela. Česká tradiční limonáda.
8: Nakupujte chytře v hypermarketu Globus Liberec. Při nákupu nad 1000 korun se zákaznickou kartou Můj Globus získáte 10% slevu na celý nákup. Akce platí od 8. do 21. července, tak si ji nenechte ujít. Globus, tady se svět točí kolem vás.
9: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách Prospánek. Do 13. července se slevou 15%. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Hit Radio Kontakt.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.
12: Hit Radio. Rád bych si koupil cukrovou vatu.

0: Hit Radio Kontakt je 15 hodin. Veronika Burdík připravila další krátké zprávy a mrkneme taky za volant na aktuální dopravní komplikace v našem regionu. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči, dávejte pozor na Děčínsku v Jílovém v úzké ulici. V úseku mezi ulicema Havlíčkova Lipová probíhá pokládka elektrické sítě, tak počítejte s drobným omezením. A zbystřete také v Liberci v ulici Nad školou. Probíhají tady práce na silnici a místo je proto dočasně neprůjezdné. I vy nám můžete dát vědět, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní elektrický stojanový grill Severin se slevou 10% za 1999 korun. Allegro Days jen do 19. července.
2: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
3: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
2: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
3: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
2: Zahradagalas.cz.
4: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: On air.
6: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
7: 15 hodin krátké zprávy na Veronika Burdík. Za uplynulý rok se v Česku změnilo pohlaví v dokladech téměř 1400 lidí. To je podle dat ministerstva vnitra více než za předchozích 9 let dohromady. Počet výrazně vzrostl po loňském 1. července, kdy pro úřední změnu pohlaví přestala být podmínkou kastrace nebo hormonální léčba. Nově stačí jen potvrzení sexuologa. Lesní požár na jihu Španělska se vyvíjí už příznivěji. Hasiči mohli díky lepšímu počasí přejít k přímému zásahu proti plamenům. Oheň v Andaluzii od čtvrtka spálil přibližně 6600 hektarů porostu a vyžádal si nejméně 12 obětí. Češi jsou mistři podvodů, alespoň podle výroční zprávy kriminální policie, ze které vyplývá, že právě podvod byl loni nejčastějším trestným činem. Strážci zákona řešili skoro 19 000 případů. To je o 5 000 víc než v roce 2024. Celkový stav kriminality v Česku zveřejnila policie na svém webu.
8: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
0: Tolik Veronika, krátké zprávy, díky za to, pojďme se společně podívat i na severočeské počasí. Nejvyšší teploty nám hlásí Frýdlant s 25 a Česká Lípa s 26. Naopak chladněji bude kolem Liberce a Jablonce, kde měříme 22 až 23 stupňů nad bodem mrazu. Na celém našem území je ale nad 20 stupni s polojasnou místy jasnou oblohou. Neděle nám přinese podobné teploty a během víkendu nečekáme žádné dešťové přehánky, ani bychom neměli potřebovat deštník, což je ideální časí na výlet nebo procházku.
1: Hit Radio Kontakt.
0: Nazdar, nazdar, 15 hodin, 4 minuty, tak takový aktuální čas, takový bude i náš playlist. Prostě skvělý, tak jak to má být. Deneska Elibaj vás zdraví znovu od mikrofonu. Teď si slovo přebírá pořádná královna dobré hudby Ava Max a její pecka Kings and Queens. Tam startují další společný čas.

Ladíte Hit Radio Kontakt, Denis Kailibaj vás zdraví od mikrofonu. Společně si tady v našem regionu užíváme ty nejlepší chvíle a teď se podíváme taky na třeba ty nejhezčí svatební místa u nás v regionu. Ano, je jich docela hodně, protože tady u nás na severu se vyráží na spoustu fantastických míst. Když tady máme takový krásný hory, Světlá pod Ještěrem, Chrastava na Farma Vysoká, Dolní Světla a Horní Řasnice. Tak tohle jsou údajně ty nejlepší místa na severu Čech, kde si uspořádat krásnou svatbu. Ale nemusíte mít ceremonii s tisícovkama hostů, abyste si mohli užít tenhle důležitý moment. Jestli třeba i vás letos čeká nějaká ta svatba, ať už v pozici hosta, svědka, a nebo případně přímo v pozici ženicha či nevěsty, já vám tady pošlu další skvělý hity, který nám dokážou ten den udělat ještě o něco hezčí. Co vy na to? David Guetta, Teddy Swims, Stones and I a jejich hit Gone, Gone, Gone nám vystřídá další fantastický kousek, protože my dál potřebujeme si užívat ty letní pohody. Enrique Iglesias a Subemela Radio jako další bod našeho společného sobotního odpoledne. Hit Radio.

0: Prima odpoledne vám všem, kteří posloucháte Hit Radio Kontakt. Chorvatsko zeje prázdnotou. No jo, je to takový zvláštní. Většinou si představujeme Chorvatsko nadspaný lidma. Dobře, tak není to zas až tak dramatický, ale ta situace je prostě jiná než obvykle. Ono to totiž vychází z toho, že všichni do Chorvatska jezdili na takovou tu obyčejnou letní dovolenou. Prostě stála šušeň 2, nebylo to nic drahýho a každý jsme do toho Chorvatska jet mohli. Ale čím dál tím víc lidé zjišťují, že vlastně je levnější vyrazit třeba do Egypta nebo někam jinam. Schválně, zažili jste tohle i vy? Od té doby, co Chorvatsko přešlo na eura, každý rok tam jezdí míň a míň lidí. Napište nám na WhatsApp 606 825 404 a za chvíli se na to společně podíváme. Protože za těch pár šušňů se dá ušet na spoustu lepších míst, než někam, kde je hodně lidí, místo pláže, jenom tak nějak malá plocha na koupání a hlavně turistický pasti na každém rohu. Schválně, co to bude? Už se těším na vaše odpovědi a teď vám pošlu i další skvělý hity. U nás na letním Hit Radio Kontakt.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
3: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: Hit Radio Kontakt.
5: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Dvě minuty po půl čtvrté. Ladíte Hit Radio Kontakt a my se ještě na chvíli vrátíme zpátky k těm svatbám. Přišla nám krásná zpráva od Marušky, která napsala: jednou jsem takhle šla do baru a potkala jsem tam jednoho děsně fajn kluka. Dala jsem si dostatečně na čas, ale nakonec jsem ho pozvala na drink já a dneska už to bude 10 let, co jsme spolu. Až po 10 letech jsme se rozhodli, že je na čase mít takovou hezkou veselku. Je, Maru, tak to je krásná zpráva. Vypadá to, že budeme mít zase další hezký příběh do naší sbírky. Marie teda po 10 letech, co je se svým partnerem, se rozhodla, že je na čase říct si své ano a třeba to plánujete i během letošního léta vy. V našem regionu je spousta krásných míst, kam můžete právě za svatbou a tímhle krásným obřadem vyrazit. Jaký bude to vaše místo? Dejte nám vědět na náš WhatsApp 606-825-404. A já vám k tomu ještě vyšlu další hity, který prostě k té svatbě a k tomu létu patří. Mezi nimi třeba Alex Warren a Ordinary jako další krásný hit, který nám prosluní sobotu odpoledne. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Global DJ s hitem What a Feeling. Blíží se nám 3:15 a Dennis Kaliba je společně s vámi na sobotní odpoledne. Počasí je venku nádherný a tak to chce dávku jenom těch nejlepších hitů. Zajímavý vždycky je, že každý hit v nás dokáže vyvolat trošku jiný emoce. Co třeba se vám jako první vybaví, když slyšíte Two Brothers on the Fourth Floor a jejich hit Dreams? Za mě tohleto, to jsou plavky, to je sluníčko, to je pláž, to je prostě pohodový léto. Zatímco Pink a její hit Effin Perfect, to je pecka odhodlání, pecka, která říká, všechno zvládnu, žádný strasti mě nerozhodí. A nebo takový Miles Smith a jeho Nice to meet you. To je zas takový kousek, který mě vždycky připomene, že všechno bude dobrý. A že nemá smysl se trápit zbytečnými problémy. Ať už máte jakýkoliv oblíbený hit vy, já doufám, že si ho užijeme společně tady v našem vysílání. Ale třeba tyhle tři kousky a mnoho dalšího chystám pro vás už za malý okamžik.
1: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Haken. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Haken, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matracehaken.cz. Spěte jako miminko.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: A je to tady. Prodejna Smyk v nákupním centru Fórum. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 16. července u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv dva produkty s výjimkou Lega a triček za 59. Těšíme se na vás ve Smyku.
4: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
5: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
4: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
5: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
4: Zahradagalas.cz.
6: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
7: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
8: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio. Tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio. Hit Rádio Kontakt.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Kontakt, je téměř 16 hodin. Veronika Burdík připravila další krátké zprávy a společně se taky podíváme za volant na aktuální dopravní komplikace v našem regionu. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči, dávejte pozor na Liberecku, ve Stráži nad Nisou, křižovatce ulic Londýnská a Kateřinská, blokuje provoz nehoda dvou osobních aut. Opatrně taky na Českolipsku v úseku Semily a Stvolníky. Na silnici 15 blokuje provoz obou směrech nehoda osobáku s motorkářem. Na místě už jsou záchranáři, počítejte s lehkým zdržením. A zbystřete ještě v Liberci v Kuberíkově ulici. Tady zase záchranné složky zasahují u střetu osobního auta s motorkářem. Počítejte s omezením provozu, se zdržením byste ale měli být schopni projet. I vy nám můžete dát vědět, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: A je to tady. Prodej na Smyk v nákupním centru Fórum. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 16. července u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv dva produkty s výjimkou Lega a triček za 59. Těšíme se na vás ve Smyku.
3: Léto má svůj zvuk.
4: Cinknutí ledu.
3: Smích přátel.
4: Hudbu, kterou máš rád.
3: A chuť, která k tomu patří. Svianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
4: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
3: Když chceš něco dobrého místo přeslazených limonád nebo energiťáků, sáhni po Svianele.
4: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
3: Svianela, česká tradiční limonáda.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
6: 16 hodin, krátké zprávy na Veronika Burdík. Koupě staršího bytu se teď nemusí tolik vyplatit. Jejich ceny ve druhém čtvrtletí meziročně stouply v průměru o 11%, v Ústí nad Labem dokonce o 19%. Vyplývá to z analýzy Valuo.cz. Podle té zájem po starších bytech zvyšuje jejich cenová dostupnost oproti dražším novostavbám a taky zájem investorů. Železniční trať mezi Düsseldorfem a Kolínem nad v Německu je po požáru uzavřená. Úřady událost vyšetřují jako možnou sabotáž. K činu se totiž přihlásila krajně levicová organizace Commando Angry Birds. Zatím není jasné, kdy se vlaky po trati opět rozjedou. Mluví se o rozsáhlých škodách. Eiffelova věž, pařížský Louvre i muzeum Orsay. O tomto víkendu kvůli vlně veder zavírají své dveře dříve než obvykle. Nejvyšší stupeň výstrahy před extrémními teplotami dnes platí ve čtvrtině evropského území Francie. Země od letošního května čelí už třetí vlně veder. Finálovým duelem dvou nejvýše nasazených tenistů Jannika Sinnera a Alexandra Zvereva vyvrcholí Wimbledon. Sinner se pokusí v All England Clubu obhájit loňský titul. Zverev může navázat na 5 týdnů starý triumf z antukového Roland Garros. Utkání začne zítra v 17 hodin.
7: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
0: Tolik Veronika a krátké zprávy, díky za to. Pojďme se společně vydat i k severočeskému počasí, abychom zjistili, jak budeme mít dneska odpoledne. Budou to krásné letní teploty a hlavně počasí, který je ideální jak na koupačku, tak na výlet. 23 až 25 stupňů zůstane na rtuti teploměru až do dnešního večera. Postupně začnou teploty klesat a neděle ráno nám přinese 11 až 14 stupňů. Během dne se potom ale zase vyčasí a můžeme se těšit opět na teploty přes 20 stupňů. Dneska i zítra budeme mít slunečno, místy polojasno, takže, jak jsem říkal, ideální počasí na to vyrazit někam na výlet nebo třeba na koupák.
5: Hit Radio Kontakt.
0: Ahoj, ahoj, tady je Denis Kalibaj, Hit Radio Kontakt a Absolutní pohoda. Prostě žádný stres, žádný starosti a jenom pohodový hity. To je můj slib tady pro další společnou hodinu. Doufám, že si teď užijete spolu se mnou. My se podíváme do hotelů, podíváme se taky na novou budovu Technické univerzity a za dalšími skvělými hity. To bude to nejdůležitější z dnešního programu, tak si to pojďte užít naplno.

Ladíte Hit Radio Kontakt a společně s vámi je taky Denis Kajalipaj. Chtěli byste, aby někdo za vás vybaloval váš kufr, když přijedete do hotelu? Představte si tu situaci. Přijedete na dovolenou a je tam luxusní rezort, všechno je krásný, všechno je hezký a vy dostanete nabídku od recepčního: hej, my vám vybalíme vaše vlastní kufry, vy se o nic nemusíte starat. Tak tohle je služba, kterou nabízí čím dál tím víc luxusních hotelům a já jsem nad tím přemýšlel a takovýhle harašení v mém kufru bych já teda osobně rozhodně nechtěl. Na druhou stranu viděl jsem teď na Instagramu video, kde to ukazovala jedna influencerka a je fakt, že to je milý, protože oni vám všechno vybalej, připraví a vy si mezi tím můžete jít dát drink. Ale jak říkám, já bych asi něco takového nechtěl. Kdybyste měli neomezený finance a mohli mít jakoukoliv službu v hotelu, kam byste letos jeli na dovolenou, co by to bylo? Napište nám na WhatsApp 606 825 404. A já se vám už teď vyšlu další letní hit, třeba do nějakého luxusního rezortu. Solo para tým a Alvaro Soler s Topikem právě teď a tady na Hit Rádiu Kontakt.

0: čtvrt na pět. Hit Radio Kontakt jako nejlepší společník. A k těm nejlepším letním hitům samozřejmě patřím i takovej ten čas, kdy se zasníme a řekneme si, jaký by to bylo, kdybychom měli miliony. Každý z nás bychom chtěli mít neomezený finance. Hele, takhle. Vadilo by vám to? Mně rozhodně ne. Pokud je máte, super, ale většina z nás holt prostě ještě nemá desítky nul na účtě. Nebo pokud máme desítky nul, tak před nima žádný jiný čísla a jenom samý nuly. Ale teď si na chvíli představíme, že nemusíme vůbec řešit prachy. A to bylo téma na našem WhatsAppu 606-825-404. Cokoliv si můžete na dovolený pořídit, jakoukoliv službu, cokoliv v hotelu. A třeba to nemusí být zrovna to, o čem jsme mluvili, což je vybalování kufru nějakou jinou osobou. Ale něco jiného. Vy jste nám dávali vědět, rozhodně jste nesklamali. Protože třeba Wendy napsala, že pokud by měla neomezený finance, tak by chtěla, aby každý den přinesli na pokoj pizzu Hawaii. Já nevím, jestli to Wendy myslí vážně, nebo chce jenom naštvat všechny Italy. Obzvlášť si umím představit, to tam sice nenapsala, ale úplně jí to vidím v té zprávě, že jí to běží v myšlenkách, že by tohle udělala na dovolený v Itálii. Tak vidíte to. Třeba jako Wendy, kdybyste měli neomezený finance, tak byste využili k tomu, abyste pořádně mohli někomu zatopit, třeba tím, že si každý den necháte přinést pizzu s ananasem. Co by bylo to vaše? Dejte nám vědět na náš WhatsApp 606-825-404. A co bude naše společného? Přece další skvělej playlist. Lady Gaga a Bruno Mars spojili síly, aby nám přinesli hit Die With A Smile. A do půly ještě spousta dalšího. Tak zůstaňte s námi.
1: Už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
2: je fajn. Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Cítíte tu vůni moře? Ne, to je normální. Rádio vůně neumí, ale IQ Park ano.
4: Nová expozice Moře smyslů v IQ Parku probudí zrak, sluch, hmat i další smysly.
3: Objevte, že moře může vonět, znít i překvapovat.
4: Moře smyslů v IQ Parku.
3: Moře smyslů jen v IQ Parku.
5: Hit Radio Kontakt.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Ahoj, ahoj, od mikrofonu Hit Rádia Kontakt vás krátce před půlou zdraví Denis Kalibaj. V areálu Liberecké univerzity už začaly práce na nový budově E2 za 500 000 000 korun. Ano, u nás na Tulce v Liberci budeme mít novou stavbu. Kvůli tomu je dokonce uzavřená část Bendlovy ulice a hlavně je to projekt, který bude fakt znamenat docela zajímavou změnu naší Tulky. Tohle je vysoká škola, kterou tady u nás v regionu všichni dobře známe. Tak jsem dost zvědavý, jak tenhle ten projekt zase zasáhne tady naši jedinou technickou univerzitu na severu, protože samozřejmě je potřeba vždycky všechno zlepšovat a je fajn, že v našem regionu se zase věci posouvají o krok dál. Já vám teď vyšlu i další skvělý hity, protože dnešní sobotní odpoledne nebude o učení, ale bude o tom si užívat pohodu, klídek a hlavně spoustu relaxujících hitů. A když už to chce nějaký ten relax, co třeba jeleny a jejich někde kolem. I to si dáme právě teď a tady. Není potřeba chodit nikam daleko, abyste mohli mít tu nejlepší náladu na severu Čech.

0: Klezní léto na Hit Radio Kontakt. Krásné odpoledne. Luis Capaldi a jeho jedinečný kousek Survive nám akorát dozněl v éteru Hit Radio Kontakt. Léto už jede skutečně naplno. Užili jsme si tady pořádný čtyřicítky, teď si užíváme sluneční dny. Prostě počasí nám skutečně přeje, aby jsme se hezky opálili a užili si čas na koupáku a u vody. A to se slaví nejlíp, když se k tomu přidají i pořádný letní hity. Dejte ruce nad hlavu, protože tohle je selavý. Za mě jeden z nejlepších letních kousků, který už za chvíli provoní naše vysílání. Tak co vy na to? Jdete do toho s námi naplno?
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Benátka! Největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární Rockset, taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Dr. Pepe a další. Vstupenky na webu benátka.cz. Benátka, pojďte se bavit!
3: Hledáte kvalitu a styl ve stínící technice? Teď je ten správný čas obrátit se na Klimax a Barevný svět Liberec. Barevný svět /lbc.cz.
4: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách Prospánek. Do 13. července se slevou 15%. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radio. Fotbal na Hit Radio Kontakt.
6: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
5: Matracezahubičku.cz. Hit Radio Kontakt.
7: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Kontakt, je 17 hodin. Veronika Burdík připravila další krátké zprávy a podíváme se taky za volant na aktuální dopravní komplikace v našem regionu. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči, dávejte pozor, v Liberci v ulici Pionýrů probíhají tady práce na silnici. Komunikace je proto dočasně uzavřená. A na trase z Děčína na Nový Bor před Českou Kamenicí brzděte z důvodu výstavby přechodu. Je tady omezen provoz. I vy nám můžete dát vědět, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Autokoutek.
2: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
1: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
2: Výhodné financování.
1: Pro nové i ojeté vozy.
2: Ale jen u Autokoutek.
1: Dobrá adresa pro váš vůz.
2: www.autokoutek.cz.
1: Již 30 let.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Tour de France na Hit Radio Kontakt. Sledujte denně aktuální dění ze všech etap. Poslouchejte Hit Radio Kontakt a projeďte Tour de France s námi.
5: Každá etapa má svůj cíl a ten váš může být v historickém Líbigově městečku. Vily na Zátočí. Pouze dvě rodinné vily. Vily na Zátočí.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
8: 17 hodin krátké zprávy na Veronika Burdík. Prezident Pavel věří, že se po sporech ohledně účasti na summitu NATO jeho vztahy s Babišem uklidní. Hlava státu to řekla v diskuzi na festivalu Pohoda na Slovensku. Za absurdní pak označila snahu SPD, aby ukrajinský prezident Zelenský přišel o nejvyšší české státní vyznamenání, řád Bílého lva. Karlovarský filmový festival finišuje. Pořadatelé dnes na slavnostním zakončení předají křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii francouzské herečce Juliette Binoche. Cenu prezidenta pak převezmou Magda Vašáriová a americký herec Jeffrey Wright. Fotbaloví fanoušci mohou z mistrovství světa ukořistit nejvšední suvenýr. FIFA na svém webu nabízí trávník z MetLife Stadium v New Jersey, kde 19. července šampionát vyvrcholí. Prodávat se bude ve čtyřech kategoriích. Nejlevnější vyjde v přepočtu na 9,5 tisíce. Nejdražší bude stát bezmála 64 tisíc korun. Na tenisovém Wimbledonu právě startuje první české grandslamové finále v historii. Vítězkou se stane buď 21-letá Linda Nosková, nebo o 8 let starší Karolína Muchová. Dosud na sebe narazili jen v loni na US Open a Muchová vyhrála ve třech setech.
9: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
0: Tolik Veronika, krátké zprávy, díky za to. Pojďme se společně podívat i na severočeské počasí, kde se teploty pohybují mezi 23 a 26 stupni. Nejtepleji máme aktuálně i na nejsevernějších místech našeho regionu. Friedland ukazuje až 26 stupňů s jasnou místy polojasnou oblohou. V Semilech měříme 24, Jablonec ukazuje 22 a Česká Lípa kolem 25 stupňů. Zítra budeme mít teploty podobné, slunce se může objevit ještě o něco více než dneska.
6: Hit Radio Kontakt.
0: 17 hodin 4 minuty k tomu a Denis Kelly vás zdraví od mikrofonu Hit Radio Kontakt. Přátelé, pokud se k nám přidáváte třeba až teď, vítejte. Pokud už tady s náma jedete nějaký ten čas, jsme za to moc rádi. Rozjedeme to samozřejmě i s dalšími skvělými hity. Hodinku nám startuje Damiano David a jeho Born with a Broken Heart.

17 hodin a 11 minut, k tomu Imagine Dragons a jejich symfony nám akorát doznělo, ale my nebudeme zastavovat. My si užijeme další skvělý hity tady u nás éteru Hit Rádia Kontakt. Zajímavá statistika, na kterou jsem teď pro vás koukal, je, že Češi si stále berou sebou na dovolenou často vlastní jídlo. Řízky, paštika, rohlíky, jo, prostě stále to vypadá tak, že jako národ si prostě sebou potřebujeme vždycky napakovat co nejvíc věcí. Jasně, trošku se to změnilo v těch posledních letech, ale nejčastěji říkají Češi, že jde o to, že se bojí, že v zahraničí neseženou přesně to, co chtějí. Jako kdybych slyšel svýho dědu. Kamkoliv jsme kdykoliv jeli, musela být basa vychlazený plzničky. Ona se sice cestou hřála, ale hlavně, že jsme měli českou Plzeň. Bez tý by to rozhodně nešlo. Bez čeho by nešlo strávit dnešní odpoledne? Přece bez fantastických hitů. Nico Santos a Human Being, tak to je náš program už za chvíli, ale teď si slovo přebíhá Rihanna a její legendární kousek Don't Stop the Music. Please don't stop.

0: 4 minuty po čtvrt. Denis Kailibaj vás zdraví od mikrofonu Hit Rádia Kontakt. Sobota odpoledne nám jede naplno, u nás v regionu rozhodně. Přeci jen, už jsme se o tom bavili, Liberec a okolí má nejčistší vodu na přírodních koupalištích. A o to hezčí je ta zpráva toho, že liberecký lesní koupaliště v Kateřinkách zase plánuje přidat něco nového. Ano, tady se postupně revitalizuje celý okolí a teď to vypadá, že ještě zase přibydou další touch-upy od našeho města. Já myslím, že je super, když se veřejný prostory takhle upravují, aby jsme měli krásný místa, kam vyrazit. Obzvlášť tady u nás v Liberci, kde nám pořád chybí ten hlavní městský bazén. Ale on se vrátí zpátky, nebude to trvat dlouho a po velký, takřka miliardový rekonstrukci, se opět obleče do původní červený mozaiky. Těšíte se stejně jako já na náš liberecký bazén? I o tom se můžeme pobavit na našem WhatsAppu 606 825 404. A já vám do půly pošlu třeba Huntrix a jejich Golden, Flipside a Happy Birthday nebo Činasky s hitem 1970.
1: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matracehaken.cz. Spěte jako miminko.
2: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
3: Co hledáš? Trůn pro královnu?
2: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
3: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
2: To je jak sen. Kdeže to je?
3: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
4: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
5: A je to tady. Prodejna Smyk v nákupním centru Fórum. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 16. července u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv dva produkty s výjimkou Lega a triček za 59. Těšíme se na vás ve Smyku.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: Kontakt.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Hit Rádio Kontakt.
1: Happy birthday. See, make a wish.

Jenom to nejlepší z hitů a na jednom místě. Minutu po půl vás zdraví Denis Kalibaj od mikrofonu Hit Rádia Kontakt. Příjemný sobotní čas.

všem těm, kteří dneska v tenhle krásný sobotní den třeba musí být ve svém zaměstnání. Protože jste dobrý, že to zvládáte i o víkendu a my vám tu náladu prostě budeme dál zlepšovat. On Air, online i v aplikaci Radia.cz vám přinášíme v éteru jenom to nejlepší. A právě teď třeba skvělý kousek Follow Your Fire. Krátce po půl ladíte Hit Radio Kontakt.

0: Ahoj, ahoj, od mikrofonu Hit Rádia Kontakt vás krátce před 18. hodinou zdraví Denis Kajalibaj. Tak tohle byla naše společná nabitá sobota. Podívali jsme se na jedinečnou věc, která přepisuje historii tenisu, a to, že dvě Češky se potkají ve finále Wimbledonu. Mrkli jsme do liberecký zoo, taky na to, proč Chorvatsko letos zeje jakousi prázdnotou, na novou budovu Technické univerzity v Liberci a taky na to, že Češi si na dovolenou ještě stále vozí svoje vlastní řízky, paštiky a další jídlo. Tohle a mnohem víc jsme probrali teďkon mezi 13. a 18. hodinou a my se uslyšíme samozřejmě zase v průběhu příštího týdne. Zítra nás toho čeká mnoho, dneska nás toho čeká taky ještě spousta, protože spolu se ještě vrhneme do dalších skvělých hitů. Nechoďte nikam daleko a zůstaňte tady s námi, než se znovu uslyšíme. Mějte se hezky, buďte na sebe milí a zatím ahoj!
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
2: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám, pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Benátka, největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární rockset, taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Doktor Pepe a další. Vstupenky na webu benátka.cz. Benátka, pojďte se bavit.
6: Hledáte kvalitu a styl ve stínící technice? Teď je ten správný čas obrátit se na Klimax a Barevný svět Liberec. Barevný svět /lbc.cz.
7: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
8: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
7: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
8: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
7: Zahrada Galas.cz.
9: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
10: Rádio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Rádio, tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio. Hit Rádio Kontakt.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

stíne odkvete, pojď zpívat, tančit na hlas se smát.

0: náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Na Königsteinu se otřásá země. Pevnost Königstein v saském Švýcarsku. Jen 20 minut od českých hranic. Mohutné hradby, nádherné výhledy a celodenní zábava pro děti i dospělé. Novinka, zážitková rekonstrukce, útok na Königstein. Zažijte pevnost Königstein na vlastní kůži. Vše i v češtině.
0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
5: Hi, I'm Miley Cyrus.
6: Hey, it's Teddy Swims.
7: On air.
5: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: I 18 hodin krátké zprávy na Veronika Burdík. Na hřebeny Krkonoš se opět vrátily hlídky strážců Národního parku na koních. Turisté se s nimi mohou potkat v nejnavštěvovanějších partiích hor, například u Pramene Labe. Hlídkování na koních správa parku poprvé zavedla v roce 2012. Stále více zaměstnanců zajímá informace, kolik bere jejich kolega. Letos je to 62%, což je meziroční nárůst o 5% bodů. Skoro 3/4 lidí ví, nebo alespoň tuší, kolik bere jejich kolega. V červnu měla být přijata směrnice EU o transparentnosti odměňování. Novela čeká na schválení parlamentem. Na řadě je sport. Filip Salač odstartuje do zítřejší velké ceny Německa v třídě Moto2 až z páté řady. V dnešní kvalifikaci zajal 8. muž průběžného pořadí mistrovství světa 15. čas. A závěrem počasí. Na jihozápadě Česka zítra čekáme převážně slunečno. Naopak na severovýchodě bude převažovat velká oblačnost, občas s deštěm nebo přehánkami. Teploty mohou atakovat 29 stupňů. Na východě ale počítejme s 21.
9: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz
7: Hit Radio Kontakt.
0: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Kontakt.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
1: Já chci hot dog.
2: Já mám chuť na matcha latte.
3: Taky beru hot dog a klid v autě.
0: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.

0: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
1: Byt 3+KK v Horním Slavkově za 1 990 000. Rodinný dům v Klokočí na Semilsku za 9 950 000. Zahrada v Pardubicích Nových Jesenčanech za 890 000. Rodinný dům v Horní Plané na Českokrumlovsku za 6 700 000. A garáž v Borohrádku za 580 000 korun.
0: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.

0: je to tady. Prodej na Smyk v nákupním centru Fórum. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 16. července u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv dva produkty s výjimkou Lega a triček za 59. Těšíme se na vás ve Smyku.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
2: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
3: Co hledáš? Trůn pro královnu?
2: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
3: Navštiv nábytek Raž v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
2: To je jak sen. Kdeže to je?
3: Lumko v nábytku Raž. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabitekrasch.cz.
4: I'm Ariana Grande.
5: It's Hozier.
6: Hit Radio Kontakt.
7: Zlepši si náladu.

0: konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
1: Autokoutek.
2: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
1: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
2: Výhodné financování.
1: Pro nové i ojeté vozy.
2: Ale jen u Autokoutek.
1: Dobrá adresa pro váš vůz.
2: www.autokoutek.cz.
1: Již 30 let.
3: Hit Radio. Hit Radio.
4: Bring the action.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
1: Co hledáš? Trůn pro královnu?
0: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
1: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
0: To je jak sen. Kdeže to je?
1: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabitekrasch.cz.

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Kontakt.
1: A je to tady. Prodejna Smyk v nákupním centru Fórum. Najdete u nás vše pro vaše děti. Do 16. července u nás nakoupíte s 20% slevou, když si zakoupíte jakékoliv dva produkty s výjimkou lega a triček za 59. Těšíme se na vás ve Smyku.

0: pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
1: Co hledáš? Trůn pro královnu?
0: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
2: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
0: To je jak sen. Kdeže to je?
2: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom, ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabitekrasch.cz.

0: Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
1: Radio.

0: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
1: Co hledáš? Trůn pro královnu?
0: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
2: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
0: To je jak sen. Kdeže to je?
2: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hit Rádio Kontakt.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Rádio Kontakt.
1: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,